0: pripekáme najväčšie rokové hity.
1: Toto
0: je Rok Rádio Rok.
2: Koneč!
3: Omyl! To není koneč! Protože na záver vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!